Iwo to joko lori obirin aye o. Iwo yi kan na lo joko lori obirin o. Aya ton ku fun obo re san.